0: plus one is nothing. Now I'm going to repeat that again for those of you on drugs. What was five?
1: Yeah, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let